Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout. Zkouším ten drát vytrhnout, vážně se s ním nedáhnout.